smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Z Rádia Regina Východ ste počúvali skupinu Bony M, ale my vám v nasledujúcich minútach predstavíme inú spevácku hviezdu, Anetu Langerovú, ktorá je známou speváčkou a prvou českou superstar. Ide nielen o speváčku, ale aj o komplexnú muzikantku. Na konte má 4 albumy, píše vlastnú hudbu i texty, ovláda hru na gitaru, basgitaru, piano, tamburínu či harmoniku. Je to aj tohtoročná jubilantka, v novembri oslávi 40. No a práve vystúpenie Anety Langerovej bolo vrcholom tohtoročných dní mesta Prešov pod taktovkou Parku kultúry a oddychu. Speváčku oslovila Martina Poláková s otázkou, aký má pocit z Prešova a fanúšikov východniarov.
1: My máme každou takovou cestu, nebo já mám takovou cestu vždycky spojenou s tím, že zažiju něco nového, něco, co doma nemáme, takže váš temperament, na to se vždycky těším během koncertu, protože reakce bývají většinou takové více hlasité, řekla bych, více temperamentní, což se mi moc líbí a na koncerty se to hodí. My jsme tak

0: Kedy je to tak, že vyjde vonku a spozná niečo, alebo sú to len tie cesty, to je to, čo ten divák a poslucháč nevidí.
1: Ja mám veľmi ráda, když máme ten čas a když môžeme niekde prespať, ne vždycky to ide. Dneska sa zrovna třeba, jak sme prijeli, tak zase odjedeme. Takže to bude náročnejší, takže moc toho nestihneme, spíš šetříme energii, ale sú dny, místa, momenty, kdy môžeme prespať a kdy si môžeme s kapelou užít i jak to město nebo to okolí. Uděláme si třeba nějaký výlet nebo nějaký výšlap, což teda už nebývá tak časté, dřív to bylo častější, ale já třeba hrozně ráda chodím do galerií, tak když vím, že je někde nějaká hezká výstava, tak si zajdu.
0: Já jsem se opýtala možno na krajinu, ale je aj taká úžasná skladba, nevím, či to byl album, skôr pesnička, Zázračná písně Krajina. Je pre vás hudba stále tým pútavým miestom, je to niečo, kde sa utiekate, je to niečo, čo je profesionalitou a rada to robíte. V roku 2004 ste boli superstar, odtedy uplynulo strašne veľa času a veľa vody, ste etablovanou speváčkou. Stále vás teší tá hudba a je to naozaj tá zázračná krajina aj pre vás a preto takto tvoríte a nazývate svoje albumy a pesničky.
1: Ja myslím, že to souvisí asi s tým věkem, že si to mnohem víc užívam než kdy dřív. Víc jsem si vědoma toho, co mám v životě a jakým způsobem se v tom zabydluji, tak myslím si, že to je hodně klidnější než dřív. Víc si užívám tu partu lidí kolem sebe, muzikanty, které mám kolem sebe, protože jsou to všichni úžasní hráči a hrajeme spolu víceméně 10 až 15 let s některými. Takže je to opravdu dlouhá doba, jsme taková rodina a jakýkoliv čas strávený s nimi na pódiu a před publikem, kdy můžeme něco sdílet a sdílet něco, co nás nějakým způsobem vyjadřuje přirozeně, tak si myslím, že je to velmi výjimečná práce a že si to čím dál tím víc považuju, proto nikam moc nespěchám a spíš si to užívám.
0: Tak já vás ještě poprosím o prianie pro posluchačů Rádia Regina Východ.
1: Krásný dobrý den, tady Aneta Langerová, zdravím všechny posluchače Rádia Regina Východ a přeju vám krásný život, ať slunce svítí a hudba hraje.

0: Otec pošli do Kanády, jak som mala 10 mešace. Cez vojnu sme o nich malo znali, bo správu mohli poslať len pres Červený kríž a nemohla mať viacej jak 15 slova. Po vojne písali častejší. Bar sme ich vyčkávali a cešili sa, že kedy prídu. Keď mama urobili na jeseň šlivkový kompot, tak sme sebe hvareli, počkajme, neotvírajme ho, bo otec prídu na Vianoce domu. Každý list, co od nich prišol, začínal rovnako. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, jakše máte a co nové? Raz v balíku poslali žimušné kabaty a obnošené topánky. A v liste stalo. Kúpili ste konia a je chromy na pravú nohu, tá ho podkujice. Keď sme dali opätek z pravej topánky dolu, našli sme tam hodzinky i perstenek. Bolo to radosti. Pomohli nám ešte, jak sme stavali dom, ale domu še vecej nevracili.
1: Dzedo boli v Amerike 3 razy. Pred peršu vojnu a 2 razy po nej. Ale perší raz še im nevodzilo barz dobre. Boliem okolo domoch zahradky kopali. Zarobili slabo, ľem telo, co obžili a mali na cestu. Domu prišli bez taliaroch a baba še im šmiali. No ta ši bol v Amerike a co si tam zarobil? Nožnice i kufrik priniešli a nič vecej. Druhý raz bolo lepší, bo prišol jeden farmer a vžal ich do Edmontonu. Tam prahali 4 kone, robili na polu i v lieše. Jak še vracili, kúpili 1,5 ušminy, pľac, oženili še, vystavili a šli nazad. Bo to bolo tak, že tote, co pošli do Ameriky, še budovali, a tote, co nebuli, ta len v drevených chyžoch bývali.

zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

0: Tak to bol súbor Tradicionál klub, zložený zo synov slovenských mamičiek, ale pekní synkovia sa rodili aj v Čechách. Napríklad taký Jaromír Majer, spevácka hviezda tak 60. ako ešte aj 70. rokov minulého storočia.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Končil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodí.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím